smrte, krajina mesa, len euro 99 centov za kilogram. Jablká sandomierske, len 99 centov za kilogram. A Carfio, len euro 29 centov za kus. A naviac, získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Len euro 99 centov za kilogram. Jablká sandomierske, len 99 centov za kilogram. A Carfio, len euro 29 centov za kus. A naviac získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.